0: každá jiná. Chladí tak, že skoro pálí. Mou zmrzlinu všichni chválí, ať jsou velcí nebo malí. Vanilková, jahodová, citronová, talenová. Děti, kluci, holky, tetky, dejte sobě do trumpetky.
1: Rohlíky jak půl měsíce, housky jako slunečnice, chleba jako celé slunce, propečené, jak se sluší. Všechno to mám v jedné nůši, právě čerstvé, na mou duši.
2: Prostor bez šance, měl prázdný, to je to,

0: písničku některou, hlavně hodně veselou. O pejskovi a o kočičce,
1: o babě a o holčičce,
0: o jo.

0: Kdo to tady pořád mňouká?
1: Až mi z toho bolí uši.
2: Kdo to tady ještě brouká?
3: Tenhle cvoček nás truší.
1: Rošťárna mu z očí kouká.
3: Co pak tohle to se sluší?
2: Hele na ně utři nosy, jak své nosy vzhůru nosí.
3: A ten malý usmrkanec myslí, že je tohle tanec.
0: Ale věru, je to skrče. Hlas má sotva jako cvrče.
1: A tenhle ten, král všech písklad, bude nám tu ještě vřískat.
3: Dává skrčníci sebra!
4: Považte se mi žebrat.
5: Ale pane, ale páni, my neměli ani zdání.
3: Ani muk a tisíc hromů. Alo, rychle běžte domů.
5: Ale pane, ale páni, my neměli ani zdání.
3: Mlč a koukej, ač jste v prachu.
0: Mají katě plné strachu.

0: nebo pes! Staňte, děti! Raz, dva, tři! Dlouho spát se nepatří! Máme plné ruce práce dnes!
1: Dobrý tro, Pepíčku! Dobrý tro, malička!
2: Ulice celičká, klope se sluníčku!

0: jdeme, školní dítky oslovíme.
1: Úzký jsou dva kamarádi, potřebují pomoci.
0: Potěšet by chtěli rádi svou maminku v nemoci.
1: Aby mohli koupit mlíčko, své mamince na kafíčko, musí jako zpěváčkové vydělávat krejcárky.
0: Pojďte s náma, školáčkové, do nejmladší kutálky.
2: Přiložte své hlásky k dílu. Hlas a hlas dá velkou sílu. Když půjdeme všichni spolu, vyhrajeme dětský spor proti zlému diktátoru.
3: Dáme světu pěkný vzor!